0: Jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš.
2: Michal Sojka.
0: Oskar Gottlieb.
1: Jaromír Tůma.
3: A Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrný, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.
0: Rytmus, rytmus, rytmus.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Klasik na rádu nám právě zpíval Michael Jackson. 3 minuty před 6 hodinou začíná ranní vysílání. Za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a po nich Bee Gees, Kim Wilde nebo Madonna. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží na dálnici D1 na 5. kilometru ve směru na Prahu a na silnici 152 u Ivančic na Brněnsku je ve vozovce vysypané kamení, tak tudy jeďte velmi opatrně. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Na prvního zmrzlého muže posloucháte Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se včera nezhodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Jednání budou tedy pokračovat. Lidé se mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném či nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb v EU. Bouřky, které zasáhly Česko, zvolna slábnou. V tuhle chvíli platí výstraha už jen ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilněji bouřky udeřily na Hodonínsku. Hasiči tady vyjížděli kvůli počasí ke 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobytí.
0: Co se děje v regionu?
2: Modernizace hlavní vzletové a přistávací dráhy na pražském letišti Václava Havla přesměrovala letouny na dráhu vedlejší. Její osa ale vede přes hustě osídlené oblasti Prahy a na druhé straně pak Kladna. Letiště proto jako kompenzaci rozdělí mezi hlukem postižené městské části a obce 13,3 milionu korun. 4,5 měsíce dlouhé práce na hlavní dráze skončí 14. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové slávy za nedohrané derby odečet bodů nehrozí, pokračuje Petr Plintovič.
3: Slávia se kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů Sparty nemusí bát odečtu bodů. V paragrafech takový trest nehrozí. Čeká se ale, že sobotní nedohrané derby bude kontumováno ve prospěch Sparty. Sešívaní navíc nejspíš dostanou mnohamilionovou pokutu a budou mít zavřený stadion. Verdikt disciplinární komise by měl padnout dnes odpoledne.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude proměnlivá převážně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. V polohách nad 800 metrů budou přehánky sněhové. Večer budou srážky ubývat a místy i oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 14. A během dne povane čerstvý západní až severozápadní vítr, který může mít v nárazech až 55 km v hodině. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Se 6 hodinou startuje na Signál Rádiu ranní vysílání a do nového dne vás všechny ze studia vítá Jirka Svoboda. Cestou jsem nazbíral čerstvé aktuality a zajímavosti, přibalil jsem hity osmdesátek a všechno vám budu v těch následujících minutách a hodinách pěkně servírovat. Jediné, co už se mi do batušku nevešlo, je hrnek kafe, ale ten bych cestou stejně rozlil, takže si musíte udělat vlastní a já vám k tomu přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Krásné dobré ráno, ladíte Signál Rádio a dnešek už nese v kalendáři datum 12. května. Je tam jméno Pankrác, což je jeden z takzvaných zmrzlých mužů. Jestli přinese mrazíky, probereme za pár minut. 45. narozeniny dnes slaví herec Rami Malek, který se proslavil rolí Freddyho Mercuryho ve snímku Bohemian Rhapsody. Stejný věk slaví taky hokejista David Kočí. Narozeniny má první vítěz vyvolených Vladko Dobrovodský, myslím, že to je nezapomenutelná postava. A blahopřání od nás letí také sportovnímu střelci Davidu Kosteleckému. Dnes je taky mezinárodní den ošetřovatelek, den profesionálních řidičů anebo mezinárodní den zdraví rostlin. Ať už se rozhodnete něco oslavovat nebo dnešek prožijete obyčejně, ať je to den co nejpříjemnější.
1: Signál Rádio vám přijde.

0: Úterní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila Dusty Springfield. Dneska se dobře oblékněte, protože v Česku je ráno hodně oblačnosti, místy je polojasno, ale také se vyskytují přehánky, v Krušných horách dokonce sněhové. Teploty se pohybují aktuálně většinou od 4 do 9 stupňů. Například Karlovy Vary a Plzeň mají aktuálně 4 stupně, Praha a Pardubice měří 6 stupňů a nejtepleji je na jižní Moravě. V Brně začíná den na 8 stupních. Dnes nás čeká hlavně proměnlivá, přechodně i velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 7 až 12 stupňů a na jižní Moravě bude až 14 stupňů Celsia. Během dne ale bude foukat silnější vítr. Takže s ledovými muži dnes skutečně přichází do Česka ochlazení.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Madonna jako materiální dívka v raní vysílání Signa Rádia. Za chvíli slovenská kapela Vidiek, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 12. květnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence. V Praze dnes startují nové kurzy první pomoci, které mají posílit schopnost veřejnosti reagovat v krizových situacích, kdy rozhodují vteřiny. Úspěšným pilotním projektem prošlo v minulosti přes 2000 účastníků. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje dnes bude v Milovicích prezentovat technologický postup recyklace vozovky za studena, který je šetrnější k životnímu prostředí. V Mladé Boleslavi bude dnes od 15 hodin uzavřena Jiráskova ulice, a to z důvodu konání fotbalového zápasu. Uzavření se dotkne i autobusové zastávky. Společnost Google dnes oficiálně představí novou verzi operačního systému Android. Nabídne nový design s průhlednými prvky, které znají uživatelé systému pro Apple. Majitelé Game Passu pro Xbox se dnes dočkají v nabídce několika nových her. Dnes začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, který otevře open air koncert v pražských Riegerových sadech. Koncert doplní i různé workshopy. A fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: not worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio, kde nám právě dospíval Bobby McFerrin a vlastně nám dal návod na celý tento den. Don't worry, be happy, prostě obavy stranou a buďme šťastní. A snad k tomu přispěje i další hudba z našeho vysílání. Za chvíli třeba Tina Turner anebo skupina ABBA. A do 7 hodiny určitě stihneme projít i zpravodajské weby. Tak hezký poslech, před námi je úterý 12. května.

0: Na Signáradu nám zpívala Tina Turner. Počítejte s tím, že v Česku je dnes ráno hodně oblačnosti, místy je polojasno, ale také se vyskytují přehánky, v Krušných horách dokonce sněhové, teploty se pohybují většinou od 4 do 9 stupňů. Například Karlovy Vary a Plzeň mají aktuálně 4 stupně, Praha a Pardubice měří 6 stupňů a nejtepleji je na Jižní Moravě. V Brně začíná den na 8 stupních. Dnes nás čeká většinou proměnlivá, přechodně i velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou ale ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru bude pak oblačnosti i srážek ubývat. Maxima dnes vystoupí na 7 až 12 stupňů, na Jižní Moravě bude až 14 stupňů Celsia. Během dne ale bude foukat silnější vítr a ten bude pocitovou teplotu dost snižovat, tak se dnes velmi dobře oblékněte.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 7 hodinou nám zaspívá ještě ABBA nebo Rockwell, ale mám tady také několik témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani v řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Asociace ekologických organizací Zelený kruh zaslala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Motoristé podle jejich názoru vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. Lidé si mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociálních sítích o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném nebo nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb v Evropské unii. A předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík považuje za správné, aby disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby proti Spartě ve prospěch letenského celku. Zároveň uvedl, že v případě úspěšné obhajoby titulu nebude klub pořádat žádnou velkou oslavu s fanoušky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a s ním se tentokrát vydáme do kláštera minoritů. Právě tam probíhá výstava Praha v detailu a na ní je k vidění to, co je běžně našim očím ukryto. Akademický malíř Tomáš Rigl je totiž autorem mnoha obrazů průřezů slavnými stavbami. Na místě je navíc k vidění unikátní panoramatická mapa naší metropole, která by se vám do obýváku v žádném případě nevešla. Zajímavé bude nejenom povídání o těch samotných kresbách, ale také o tom, co obnášelo výstavu na tomto místě uspořádat. Mimochodem, v klášteři minoritů se konaly dvě královské svatby, tak si nenechte ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: úterý ráno posloucháte Signál Radio, 4 minuty nás dělí od 7 hodiny. Lucka už je se mnou ve studiu, vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké ráno, Jirko.
0: To nám hezky
1: pardon.
0: To nám hezky zapršelo, viď?
1: No, čověče, já jsem to prospala všechno.
0: Ty jsi to prospala? No jo. Já jsem tady zjišťoval nějakou statistiku, jak to vlastně s tím deštěm vypadalo, tak zapršelo na více než 95% našeho území. Hmm. A byly dokonce místa, která se vlastně táhla někde od Vysočiny na východní Čechy, kde spadlo až 70 mm srážek za ten uplynulý den. No ale bylo také hlášeno mnoho míst, kde bylo krupobytí a někde bylo dokonce i výrazné. Já možná se už všimla, že na sociálních sítích jsou i fotky těch krup, lidé to dávají. Nejvíce vody potom spadlo na části Moravy, takže máme zalito momentálně, aspoň na pár dní.
1: Truhlíky, zahrady, já samozřejmě se o tom zmiňuji i ve zprávách, tak víc za chvilku uslyšíte. Mm-hmm. A taky uslyšíte, kteří prezidenti se dnes sejdou v Bratislavě. A ještě, že i ve francouzském letovisku Cannes začíná světoznámý festival. Kdo bude hlavní hvězdou? Jirka Svoboda.
0: Lucka Sinková. V příští hodině Sabrina, Kim Carnes nebo kapela Hello, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Auto narazilo do stromu na silnici 108 u obce Krupá na Kolínsku, je tam záchranka. Dálnice D1 hlásí nehodu kamionu na 107. kilometru ve směru na Brno. Praha, příjezd po Liberecké do centra, tady vás drží nehoda 3 osobních aut a ještě pozor na nehodu na silnici 16 u obce Hořín na Mělnicku. Tady se srazilo osobně nákladní auto, projet se ale dá s opatrností. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál Radio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Radio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio. Zprávy.
1: Na Pankráce hezký květnový den, i když trochu chladný, přeje Lucie Sinková. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se sejdou v Bratislavě k diskusi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Nejsilněji bouřky udeřily na Hodonínsku. Hasiči tam výjížděli kvůli počasí ke 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobytí. Ve francouzském letovisku Cannes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson.
2: Co se děje v regionu?
4: Policie v Praze čelí čím dál častěji pokusům o uplácení. Během 4 dnů se strážníky pokusili uplatit 2 muži, kteří porušili zákon. Jeden nabízel 10 000 korun za prominutí dopravního přestupku, druhý se pak snažil vyvléct z nelegálního pobytu. Oběma teď hrozí až 6leté vězení za trestný čin uplácení. Ještě doplním, že za celý loňský rok bylo zaznamenáno pouze 6 případů. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabídne 4 zápasy. Program zná sporťák Petr Plintovič.
5: Pozornost fotbalových fanoušků bude po sobotním nedohraném derby jistě upřena na pražskou Letnou, kde Sparta od 20 hodin hostí Plzeň. Už od 17.30 se hrají 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav přivítá Duklu, Slovácko-Ostravský Baník a Zlín změří síly s Teplicemi.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Ve vyšších polohách počítejme s přehánkami sněhovými. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A zmrzlí muži o sobě dávají vědět. Naměříme dnes maximálně 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14. A během dne se objeví přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr, který v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio.
0: Se 7 hodinou pokračuje úterní ráno na Signál Rádio. Dnes, tedy 12. května, má svátek Pankrác, což je jeden ze zmrzlých mužů. 45. narozeniny dnes slaví herec Rami Malek, stejný věk slaví taky hokejista David Kočí. Narozeniny má první vítěz Vyvolených Vladko Dobrovodský a blahopřání od nás letí i sportovnímu střelci Davidu Kosteleckému. Za chvíli už si připomeneme dnešní výročí, tak ať se vám Signál Rádio dál dobře poslouchá. S vámi je Jirka Svoboda, přeju hezký den.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, dnes je 12. května v roce 1358, to byl den, kdy Karel IV. Vydal nařízení k zakládání vinic v královských městech. Já vám ale místo sklenky vína nabídnu další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den bylo v roce 1984 rozhodnuto, že na olympiádu do Los Angeles nikdo z Československa nepojede. V roce 1905 v Praze přestala jezdit koňka. Poslední trasa vedla přes Karlův most. V dobách největšího rozmachu měl vozový park 117 vozů. V roce 1892 byla založena Česká aeronautická společnost. Po 5 letech se pro nedostatek financí a spory o náplň činnosti rozpadla. V roce 1887 v Brně vznikla firma specializovaná na osvětlování nádraží, vlaků a pouličních drah. A v tento den byla v roce 1743 Marie Terezie korunována na Českou královnu na Pražském hradě. V českých dějinách tak byla poprvé korunována žena.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: nového dne vstupujete ve společnosti Signál Rádia. Než vyrazíte ven, tak počítejte s tím, že v Česku je dnes hodně oblačnosti, místy je polojasno, ale také se vyskytují přehánky, v Krušných horách dokonce sněhové a teploty se pohybují většinou od 4 do 9 stupňů. Například Karlovy Vary a Plzeň mají aktuálně 4 stupně, Praha a Pardubice měří 6 stupňů a nejtepleji je na Jižní Moravě. V Brně začíná den na 8 stupních. Přes den nás potom čeká hlavně proměnlivá, přechodně i velká oblačnost s lokálními přehánkami, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 7 až 12 stupňů. Na Jižní Moravě se dočkají i 14. Během dne ale bude foukat silnější vítr, který bude pocitovou teplotu snižovat. Tak nepodceňte oblečení, abyste zbytečně nenastydli. Tady je na zahřátí další hudba.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 7:30, za chvíli zaspívá Jason Donovan, ale také 12. květnový den bude plný různých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě k diskuzi o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence. V Praze dnes startují nové kurzy první pomoci, které mají posílit schopnost veřejnosti reagovat v krizových situacích, kdy rozhodují vteřiny. Úspěšným pilotním projektem prošlo v minulosti přes 2000 účastníků. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje dnes bude v Milovicích prezentovat technologický postup recyklace vozovky za studena, který je šetrnější k životnímu prostředí. V Mladé Boleslavi bude dnes od 15 hodin uzavřena Jiráskova ulice, a to z důvodu konání fotbalového zápasu. Uzavření se dotkne i autobusové zastávky. Společnost Google dnes oficiálně představí novou verzi operačního systému Android. Nabídne nový design s průhlednými prvky, které znají uživatelé systému pro Apple. Majitelé Game Passu pro Xbox se dnes dočkají v nabídce několika nových her. Dnes začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, který otevře open air koncert v pražských Riegerových sadech. Koncert doplní i různé workshopy. A fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slavii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Tři minuty po půl osmé posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystají Bengals, Susan Vega nebo kapela Queen.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 330 v Poříčenech na Kolínsku. Praha, ulice 5. května, tady se srazilo auto a motorka, na místě je záchranka a kolona se tvoří ve směru z centra, zdržení je zhruba 15 minut a ještě D1 tady na 107. kilometru narazil kamion do svodidel. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Jste naladění na vlnách Signa Rádia. Vyplatí se vám být v naší společnosti celé ráno, protože také dnes nás čeká kvízová hra Ano nebo ne o dva hezké dárky. Budou to dvě vstupenky na natáčení oblíbené improvizační televizní show Partička a ještě vám k tomu přidáme náš rádiový hrneček, o který si opravdu velmi často píšete. Takže jestli chcete získat tyto dva dárky, dobře poslouchejte po 8. hodině. K jejich získání bude stačit jedno jediné správné slovo, buď ano nebo ne. Buďte proto připraveni včas zavolat do studia na linku 910 260 910. Už teď vám držím palce a kdybyste potřebovali nějaké detaily, tak je najdete na našem webu signaradio.cz.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, kalendáři vládne první ze zmrzlých mužů Pankrác a říká se Pankrácova nepohoda, vinohradům výhoda. Takže dnešní nevlídné počasí by mohlo vést k dobrému vínu, ale uvidíme. V Česku je dnes hodně oblačnosti, místy je polojasno, ale také se vyskytují přehánky, v Krušných horách dokonce sněhové, teploty se pohybují většinou od 4 do 9 stupňů. Přes den musíme počítat spíš s proměnlivou oblačností, přechodně bude i velká s lokálními přehánkami, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru pak bude oblačnosti srážek ubývat. Maxima se dnes dostanou na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia. Musíme ale počítat s tím, že během dne bude foukat silnější vítr, který bude pocitovou teplotu docela dost snižovat, tak skutečně nepodceňte dobré oblečení. Teď po vlnách Signál rádia posílám Susan Vega.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, za chvíli už Alphaville nebo kapela Queen, ale ještě míříme do Oslava na Brněnsku. Tam se opět setkají kuchyně z celého světa a ani naše rádio u toho nebude chybět. Víc dodá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, víkend volá a my budeme opět na místě, kde se protnou vůně z celého světa. Tentokrát s celým jídelním cirkusem zavítáme do krásných prostor místního zámku v Oslavanech. Food and Family Festival sebou opět přinese dobroty, zábavu po vyražení, naši muziku, ale navíc v sobotu i živou kapelu. Zámecký park se pro milovníky dobrého jídla a pití otevře v sobotu i v neděli v 10 hodin. V nabídce budou burgery, pici, mexická, indonéská i řecká kuchyně. Na své si přijdou také milovníci sladkého pokušení, výborné kávy i poctivého piva. Chybět nebudou ani špičková vína. Přistaven bude závodní speciál pro automobilovou rally a sobotní podvečer zpříjemní všem rock'n'rollový Papa Kult. Muzika této kapely s českými texty nenechá rozhodně nikoho sedět. Pro děti budou připraveny skákací hrady a malování na obličej. Tento víkend se tedy potkáme v Oslavanech. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Je čas na dobrou zprávu a my se za ní teď před 8 hodinou vydáme do zoologické zahrady.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Dnes se vydáme za zvířátky do pražské zoo. Tam se totiž nedávno narodila mláďata kapibar, a to rovnou 7 mláďat tohoto největšího hlodavce. Jde o dosud nejpočetnější vrh v historii zahrady. Narozená mláďata se mají dobře, zatím jsou sice závislá na mateřském mléku, ale brzy prý začnou jíst trávu a zeleninu. Možná vás to překvapí, ale kapibary prý patří mezi nejoblíbenější zvířata v pražské zoo. Milují je celé rodiny. A dokonce patří mezi nejvíce adoptované a sponzorované savce. Tak se za nimi někdy vydejte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Kapela Alphavel, Sounds Like a Melody, to je závěr další hodiny dnešního rána na Signál Rádio. 3 minuty před 8 hodinou je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezké signálové ráno.
0: Miluješ zmrzlinu?
1: Ježiši.
0: No, kdo by nemiloval, že jo?
1: Teda, to se strefil.
0: Ovšem pozor, zapomeňte na vanilkovou, pistáciovou, čokoládovou a kde jakou jinou ovocnou. Hitem letošního léta má prý být zmrzlina s olivovým olejem a mořskou solí.
1: Aha, no teda, tak vůbec nevím, jako jak tohle
0: vůbec
1: bude chutnat.
0: Nemím představit přesně, jak tohle to bude chutnat, ale je to prý trend, protože se hledají nové chutě pro rok 2026 a někdo prostě přišel s nápadem udělat zmrzlinu s olivovým olejem a mořskou solí.
1: Ať hlavně nic nevymýšlí, protože já si pamatuju, že ve Stráži pod Ralskem tam měli asi 100 druhů zmrzlin a já tenkrát jako dostala chutě, říkala jsem si, dám si něco speciálního, tak jsem si dala jednu pivní, jednu hermelínovou, jednu klobásovou. Ježíš, to se nedalo, ono to opravdu byla jak ta klobása, jak to pivo a to fakt mi to nejelo. Tak jsem to vrazila partnerovi do ruky na dojesto. Jo, takže nevím, jestli tyhle speciální chutě jsou pro mě, ale třeba pro někoho ano.
0: Tak až někde zahledneme okénko, kde prodávají zmrzlinu s olivovým olejem a mořskou solí, tak si dáme vědět a budeme to ochutnat, jo?
1: Já zůstanu u té klasiky.
0: Dobře, co máme ve zprávách?
1: Ty jsi začal zmrzlinou, já začnu zmrzlými muži. Dokdy nás potrápí, dokdy bude tak jako chladněji, to se dozvíte za okamžik ve zprávách.
0: A pak už to nejlepší z 80. let, kapela U2, Depešáci nebo Whitney Houston.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží v Plzni na Klatovské třídě, bouralo se taky na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku ve směru na Liberec a hasiči zasahují u auta, které narazilo do stromu na silnici 330 u Sacké na Nymbursku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se včera neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou tedy pokračovat. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený zaoceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. V Česku nás přes den čekají teploty většinou kolem 10 stupňů, postupně naměříme až 15. V noci mohou při vyjasnění klesat k nule a zítra lokálně i pod bod mrazu. Mexické školské úřady rozhodly, že ponechají školní kalendář pro rok 2025-2026 bez změny s ohledem na nadcházející světový šampionát ve fotbale. Část rodičů usilovala o dřívější konec výuky.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 45 uzavírek trápí v těchto dnech řidiče na Kladensku. Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám, ve kterých tráví desítky minut. Největší dopravní horory prožívají především v ranních špičkách. Jedna z nejhorších situací je ve Slaném. Důvodem je tu nejen údržba místních komunikací, ale také výstavba budoucí dálnice D7. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
1: Tenisový turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat bez českého zastoupení. V osmifinále totiž na antuce vypadly všechny tři české hráčky. Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Plíšková. 13. hráčka světového žebříčku Nosková nestačila na rumunskou soupeřku. 20-letá Bartuňková podlehla světové desítce Svitolinové a bývalá světová jednička Plíšková utrpěla proti aktuální světové dvojce Rybakinové hladkou porážku 0-6 a 2-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Ve vyšších polohách počítejme s přehánkami sněhovými. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A zmrzlí muži o sobě dávají vědět. Naměříme dnes maximálně 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14. A během dne se objeví přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr, který v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 8 hodin, krásné dobré ráno vám ze studia Signál Rádia přeje Jirka Svoboda. O víkendu se bude konat tradiční pochod Praha Prčice, kterého se účastní každoročně tisíce lidí. A proto si povíme, jak to bude kvůli náporu turistů s vlakovou dopravou. No a také dnes budeme soutěžit, opět budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne. V nabídce jsou tentokrát dva krásné dárky, jednak vstupenky na natáčení oblíbené improvizační televizní show Partička a k tomu jako bonus i náš rádiový hrneček. Dva dárky můžete získat za jediné správné slovo. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Před 8:30 budeme hrát hru Ano nebo ne. Teď přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Možná už se chystáte na sobotu, kdy se bude konat tradiční pochod Praha Prčice. České dráhy proto kvůli této akci posílí vlakovou dopravu a víc dodá mluvčí dopravce Vanda Rejnochová.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Já ještě dodám, že pochod Praha Prčice se koná už od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 do 70 kilometrů, přičemž ta nejdelší začíná v Praze. Část tras je také vyhrazená pro cyklisty.
2: Signál rádio vám přijde.

0: Depešáci nikdy nesklamou, zpříjemnili nám úterní ráno na Signál rádiu. A zatímco do Česka dnes dorazilo ochlazení, v roce 1945 naměřili v pražském Klementinu 30,5 stupně. O takových teplotách si můžeme dneska nechat opravdu jenom zdát. Teď ráno se pohybují teploty pod 10 stupni a přes den o mnoho nevystoupí. Oblačnost bude dost proměnlivá, přechodně i velká s lokálními přeháňkami, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů Celsia, ale během dne bude foukat silnější vítr, tak s tím počítejte při výběru oblečení. Tohle už je Whitney Houston.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 8:30 skupina Bananarama a nebo Petr Nať, a taky si připravte telefony s číslem 910 260 910. Za chvíli nás čeká soutěž, ale ještě než si zahrajeme hru Ano nebo ne, nabídnu pohled na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani v řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Asociace ekologických organizací Zelený kruh zaslala premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis s výzvou, aby zastavil slovní útoky motoristů na nevládní organizace a úředníky. Motoristé podle jejich názoru vyvolávají ve společnosti nenávist a jejich slovní agresivita vůči nevládnímu sektoru a zaměstnancům státu stále narůstá. Lidé si mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociálních sítích o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném nebo nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb v Evropské unii. A předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík považuje za správné, aby disciplinární komise zkontumovala nedohrané derby proti Spartě ve prospěch letenského celku. Zároveň uvedl, že v případě úspěšné obhajoby titulu nebude klub pořádat žádnou velkou oslavu s fanoušky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Radio nám právě dospívala skupina Bananarama a je čas na slíbenou soutěž. Právě teď vám k dispozici telefonní číslo do našeho studia 910 260 910. Mám pro vás dva hezké dárky.
1: Ano nebo ne? Na Signál Radio.
0: A také dnes budeme hrát hru Ano nebo ne. A já už se ptám, kdo pak se dovolal. Dobré ráno, tady Jirka. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, já vás zdravím. Mám pro vás připravenou kvízovou hru Ano nebo ne, kde můžete získat vstupenky na natáčení televizní Prima partičky a k tomu vám přidáme krásný rádiový hrneček. Od výhry vás dělí jedno jediné správné slovo, to znamená buď ano nebo ne. Jste na to připravený?
2: Jdeme na to.
0: Tak já se vás zeptám, myslíte si, že byl hudební skladatel Antonín Dvořák někdy v Americe? Ano nebo ne?
2: Ano.
0: To byla velmi rychlá odpověď. Jak jste na to přišel?
2: Já jsem na to tak vybavil.
0: Vy jste si to říkal, že to tak může být, ale bylo to opravdu správně. Byl tam v roce 1892 a po návratu domů napsal symfonii z Nového světa. Americe se dříve říkalo Nový svět. Tak pro vás to tedy znamená, že půjdete na natáčení Prima partičky, tam uvidíte všechny hvězdy, jak vůbec taková show vzniká a jsem si jistý, že o salvy smíchu tam nebude nouze a ještě vám teda přidáme náš krásný hrneček s naším logem. Máte radost?
2: Ano, děkuji moc.
0: Výborně, tak vám gratuluji a prosím, nezavěšujte. No a vy ostatní, jestli chcete také vyhrát, tak si naši hru nenechte ujít zase zítra. Všechny podrobnosti se dočtete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Radio.

0: Sám s nohami na stole Petr Nať v ranní vysílání Signál Rádia. Máme minutu po půl deváté, za chvíli už bude zpívat Michael Jackson, London Vita nebo Shakin' Stevens.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě se zraněním došlo na silnici 610 v Brandýse nad Labem. Praha Ďáblická ulice, tady kolem nehody projedete s opatrností. Další nehoda je v Praze na Sokolovské a nepojízdné vozidlo překáží na D1 na 212. kilometru ve směru z Brna na Ostravu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám ve středu nabídneme další zajímavý rozhovor. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si určitě budete pamatovat ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme i do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor kolegyně Lucky Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Trochu slunce přinesli na vlny Signál Rádia London Beat, ale to bude ze slunce pro dnešek asi tak všechno, protože nás čeká většinou proměnlivá, přechodně i velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou ve vyšších polohách přecházet ve sněhové. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat a maxima dnes vystoupí na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až na 14 stupňů a během dne bude foukat silnější vítr. Zítra nad ránem se čekají přízemní mrazíky, jinak bude středa oblačná až polojasná s občasnými přeháňkami a maxima vystoupí na 10 až 15 stupňů. O něco příjemnější počasí nás pak čeká ve čtvrtek, kdy už bude většinou polojasno, postupně oblačno s občasnými přeháňkami a teploty vystoupí na 13 až 19 stupňů a velmi podobně bude vypadat i pátek. Takže jakmile přežijeme zmrzlé muže, začne se v Česku postupně oteplovat.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Na vlnách Signál Rádia to roztáčil Shakin' Stevens, v dalších minutách to bude například Anika nebo UB40, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který má pozvánku do Pražského národního muzea na velkolepou výstavu fotografií.
1: Hezký den, nová budova Pražského národního muzea od dneška hostí už 31. ročník soutěže Czech Press Photo, na které jsou k vidění oceněné snímky a také další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Do letošního ročníku svých 5250 fotografií přihlásilo téměř 300 fotografů, díky čemuž se zvýšil maximální počet účastníků v historii této soutěže. Na samotné výstavě je k vidění více než 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách nebo v projekcích. Vítězové letošního roku už jsou známi. V celkem 9 kategoriích je vybírala odborná porota. Jde o kategorie například aktualita, reportáž, každodenní život, portrét a nebo krom dalších i sport. Všechny fotky určitě stojí za vidění, tak se přijďte podívat. Možnost máte ode dneška až do 30. listopadu. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Jste naladění na Signál Rádio a teď takový malý příběh o tom, jak příroda pomáhá přírodě. Na travnatý svah Žďárské zelené hory se po roční přestávce vrátilo stádo ovcí. Pastva tam několik let pomáhala potlačovat náletové dřeviny a vysokou trávu. V loni ovce na svahu nebyly kvůli tehdejšímu riziku šíření slintavky a kulhavky, ale letos tam opět stádo dovezl farmář Milan Daďourek.
1: Po těch asi 4 letech už prakticky jsme dosáhli stavu, který jsme čekali, že budeme mít tak za 7, za 10 let. To znamená, v první řadě zmizely prakticky všechny takové zmáhající se dřeviny i druhy, u kterých jsme to úplně nečekali, že zmizí, jako třeba ostružiny, tak je to docela pěkně vidět, ten vliv.
0: Ovce se na stráni Zelené hory objevily poprvé v roce 2020, což bylo podle dobových pramenů po dlouhých 200 letech. Díky malému stádu ovcí se strmá stráň pod slavným poutním kostelem znovu proměnila v louku.
2: Je tu nový den a s ním ráno na signál.

0: Ranní vysílání Signál Rádia dnes uzavřeli Gypsy Kings a jejich Bailame a teď krátce před 9 hodinou dorazila do studia Lucka Sinková, ahoj.
1: Hezký den.
0: Máš pocit, že jsi někdy měla nadpřirozené schopnosti? To je otázka na tělo,
1: to nevím, ale co se mi třeba občas děje, že čtu například knihu a teď to slovo, které, od kterého odtrhnu oči, tak vidím třeba na billboardu.
0: Aha. Jo?
1: A nebo na někoho myslím, a to se stává asi všem, a on zavolá, nebo ho potkám. Mm-hmm. Jo, takže takový propojení jistý se mi dějou, ale tohle úplně ne.
0: Proč o tom mluvím? Generace Z, co jsou vlastně dnešní mladí, tak třetina z nich si myslí, že má nadpřirozené schopnosti. Zvláštní.
1: Jak na to přišli?
0: No, údajně totiž dokáží mít vnitřní pocit, který jim dokáže říct, že se děje něco špatného, nebo že se blíží něco špatného a tak dále. Ale vědci proto mají určité vysvětlení. Prý je to vnitřní reakce na jejich stres, nejistotu a tlak dnešní doby, než že by skutečně nějaké nadpřirozené schopnosti měli a že by dokázali předpovídat, že se něco stane.
1: No takhle, já vždycky mám takový to krásný tušení, když je pátek. A nebo když je blízko v kalendáři datum 15.
0: Tak hele, já tuším, že po dnešním úterku zítra bude středa. Tuším, že by to mohlo být.
1: A já tuším, že do Českých hor dorazí sníh. A kolik centimetrů ho napadne, uslyšíte za chvilku a taky se dozvíte, jaký trest hrozí Slavy Praha po incidentu v Edenu.
0: A po zprávách ty nejlepší osmdesátky zaspívá třeba German Jackson a Piazza Dora, Pretenders nebo Cliff Richard.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Průmyslová ulice ve směru na centrum, tady vás drží nehoda dvou osobáků, bouralo se taky v Českých Budějovicích na silnici 34 a policie šetří nehodu na silnici 30 u Ústí nad Labem, tady se dá projet s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné květnové dopoledne přeje Lucie Sinková. V polovině května předloží koalice novelu zpřísňující pravidla pro migraci. Sněmovna by mohla začít projednávat v červnu. Po včerejším jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Jde podle něj o komplexní novelu, na které se podílí více ministerstev. Zpřísnit má podle Okamury udělování dočasných ochran uprchlíkům z Ukrajiny i podmínky pro pobyt dalších cizinců v naší republice. Ještě dodejme, že koaliční rada se měla také zabývat návrhem zákona o všeobecném referendu. Projednávání však nestihla a vrátí se k němu na příštím jednání. Ve vyšších polohách v Česku, zejména v Krušných horách a na Šumavě, může dnes napadnout až 5 cm sněhu. Sněžení se očekává především odpoledne a večer a místy by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. V noci na zítřek může v Česku místy mrznout a v následujících dnech se mohou objevit i přízemní mrazíky. Uvádí to na síti X Český hydrometeorologický ústav. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení, který se příští týden poprvé uskuteční na českém území, představoval mimořádnou příležitost k prohloubení česko-německé spolupráce. Vzhledem k postoji vládní koalice ale zůstane z velké části nevyužitá, alespoň to míní odbornice na vztahy obou zemí Jana Urbanovská z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Připomeňme, že na sněm do Brna se chystají bavorský premiér a spolkový ministr vnitra.
0: Co se děje v regionu?
2: Ještě tento měsíc plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit stavbu nových nadjezdů na Pražském okruhu. Jde o stavby, které by měly vzniknout mezi dálnicí D5 a Barrandovem. Nadjezd v ulici Kaustisu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd v ulici k zadní Kopanině pak do 7 měsíců. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro SK Slavia Praha po sobotním předčasně ukončeném utkání v Edenu. Duel skončil za stavu 3-2 pro domácí poté, co na hřiště vnikli fanoušci a napadli několik hráčů soupeře. Slavii hrozí kontumace zápasu, uzavření stadionu i pokuta až 10 milionů korun. Odečet bodů ale podle předsedy disciplinární komise Jiřího Macnera ve hře není.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Ve vyšších polohách počítejme s přehánkami sněhovými. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A zmrzlí muži o sobě dávají vědět. Naměříme dnes maximálně 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14. A během dne se objeví přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr, který v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Bylo 9 hodin, vy jste dál ve společnosti Signál Rádia a děláte dobře. Už tady vybírám jeden hit, který dneska založíme do našeho magneťáku a myslím, že se vám ta nahrávka bude hodně líbit. Bude mít totiž neskutečně letní a pozitivní atmosféru. Počkejte si na to. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Pretenders a je čas na slíbený hit, který nás přenese do letní atmosféry.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Na chvíli zavřete oči, představte si horké léto, pláž, písek mezi prsty, šumějící vlny, opálená žhavá těla a mezi tím jeden hit, který přežil už několik generací. To je projekt Bomba Lurina a jejich Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dead Bikini. Původně šlo o píseň ze 60. let, ale tehdejší producent slavných muzikálů Andrew Lloyd Webber měl nápad na novou verzi a byla to trefa do černého, protože z toho bylo hitparádové číslo 1. Tak tady je píseň o dívce, která se stydí vyjít na pláž v maličkých puntíkovaných bikinách. Skupina Bomba Lurina a Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dead Bikini.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jste se Signál rádiem, kde se vám tento týden vyplatí s námi vstávat. Až do pátku hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, ve které vás od výhry dělí pouze jedno jediné správné slovo. Získat za to můžete rovnou dva krásné dárky. Máme pro vás vstupenky na natáčení oblíbené televizní improvizační show Partička, kde uvidíte na vlastní oči, jak to probíhá a budete velmi blízko všem aktérům. A ještě navrch vám dáme náš krásný rádiový hrneček nejenom na ranní kafe. Tak si až do pátku nenechte ujít kvízovou hru Ano nebo ne. Hrajeme vždy před 8:30 a detaily jsou na našem webu signalradio.cz.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: Nestárnoucí Kylie Minogue nám zpříjemnila dnešní dopolední vysílání Signál rádia. Za chvíli už kapela Genesis nebo Bonnie M, ale ještě přichází kolega Luboš Dvořák, aby nás vzal do zoo. Ta ve dvoře Králové má totiž velký důvod k oslavám.
1: V zoologické ve dvoře Králové nad Labem se slaví. Jsou to osmdesátiny. Přesně rok po skončení druhé světové války tu vzniklo několik klecí a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Byl to spíše zookoutek. Dnes se areál přednostně orientuje na africká zvířata. A to již od konce 60. let s příchodem Josefa Wagnera. Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty, buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, ilustrátora pravěku. Simba a ti druzí nebo volání divočiny byly Wagnerovy knihy, které jsme jako děti doslova hltali. Zahrada neměla vždy pro nápady zelenou, ale Wagnerovi se to podařilo v komplikované době prosadit a dát tomu život a především originalitu. Dnes můžete v Safari Campu i bydlet a poslouchat noční život zvířat. Prima Safari zážitky ve dvoře Králové přeje Luboš Dvořák.

0: Skupina Eurythmics na Signál Rádiu 3 minuty před 10. hodinou. Už máme připravené další zprávy a pak to nejlepší z 80. let, třeba Pet Shop Boys, Jana Nanini nebo OMD.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dálnice D2 hlásí nehodu autobusu a karavanu na prvním kilometru ve směru na Brno, zdržení v koloně je až 15 minut. Policie šetří nehodu na silnici 611 u obce Choťánky na Nymbursku a bouralo se taky na silnici 52 na třetím kilometru na trase Pohořelice Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Je tu doba dabová.
2: Digitální vysílání je zdarma. Jedinou investicí je pořízení DAB plus radiopřijímače.
1: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB plus.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Mini zoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mac Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
5: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
6: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio. Zprávy.
7: Je úterý 12. května a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes scházejí v Bratislavě a budou jednat o aktuálních zahraničně politických otázkách, a to včetně energetické bezpečnosti. Tématem má být i umělá inteligence ve vzdělávání a také výzvy či příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Nový vzdělávací program sestavený odborníky naučí poskytování první psychické pomoci nejen v práci. Spolupracovali na něm Národní ústav duševního zdraví a Liga za duševní zdraví. V České republice dosud chyběl ucelený a vědecky podložený program pro veřejnost, který by nabízel vlet do nejčastějších obtíží. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi. Dodejme, že loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, míří teď do nizozemského Rotterdamu.
1: Co se děje v regionu?
8: Kladenské autobusové nádraží čeká proměna. Prostor, který je zastaralý a na dnešní dobu předimenzovaný, vedení města výrazně zmenší. Nově tu budou pouze 12-stupní pásy, jejichž součástí budou kryté zastávky. Ze zbylého prostoru město vytvoří nové parkoviště, které nabídne až 120 parkovacích míst. Aktuálně se dokončuje projekt. Práce by měly být hotové do konce letošních prázdnin. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
7: Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po skandálních událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením. Na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázaná pyrotechnika a také zakrývání obličeje. Možná je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Navíc klub navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. Tvrdík to řekl v pořadu Tiki Taka.
1: Signál Rádio, počasí.
7: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Ve vyšších polohách počítejme s přehánkami sněhovými. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A zmrzlí muži o sobě dávají vědět. Naměříme dnes maximálně 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14. A během dne se objeví přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr, který v nárazech může dosáhnout. dosahovat až 55 km v hodině. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Také po 10. hodině vám dělá společnost Signál Rádio. Dnes máme před sebou úterý 12. května a to byl v roce 2007 den, kdy Brian May ze skupiny Queen dostal policejní ochranu poté, co mu jeden schizofrenik v jeho domě zanechal dopis s výhruškou smrtí. I s takovými věcmi se potýkají slavné hvězdy. Co dalšího se zapsalo do hudební historie, prozradíme už za chvíli. Já jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech Signál Rádia.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterní dopoledne trávíte se Signál rádiem. Kolega Lukáš Bláha přinesl z archivu pár zajímavostí z hudební historie, které spojuje datum 12. května.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: V jejich úvodu se sluší vás hezky pozdravit, tak jsem si k tomu přizval Lionela Richieho. Roku 1985 se skladba Hello, inspirovaná jeho mladším já, kdy byl plachý jako Luděk Sobota v Jáchymovi a měl problém hovořit s dívkami, dostala na čelo americké prodejní chart.

Posouváme se dál do letopočtu 1994. V něm 12. májový den mohli diváci na filmovém festivalu v Cannes poprvé z velkého plátna vidět černou gangsterskou komedii Pulp Fiction Historky z podsvětí pod taktovkou Quentina Tarantina. Snímek tam vyhrál hlavní cenu Zlatá palma, a to i zásluhou vynikajícího soundtracku obsahujícího oblíbenou režisérovu muziku.

0: Posloucháte Signál Radio, kde se dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým a s ním se tentokrát vydáme do kláštera minoritů. Právě tam probíhá výstava Praha v detailu a na ní je k vidění to, co je běžně našim očím ukryto. Akademický malíř Tomáš Rigl je totiž autorem mnoha obrazů průřezů slavnými stavbami. Na místě je navíc k vidění unikátní panoramatická mapa naší metropole, která by se vám do obýváku v žádném případě nevešla. Zajímavé bude nejenom povídání o těch samotných kresbách, ale také o tom, co obnášelo výstavu na tomto místě uspořádat. Mimochodem, v klášteře minoritů se konaly dvě královské svatby, tak si nenechte ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál rádiu Michael Jackson, Leave Me Alone, 10 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Lukáš Frelich už je se mnou ve studiu, vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne, ahoj.
0: Když už jsme si tady hráli toho Michaela, já se přiznám k jedné věci, já už jsem na tom filmu byl dvakrát.
1: Já jednou.
0: Máš dobré zážitky, já skvělé prostě.
1: Mám dobré zážitky, ale když to řeknu jako lidově, nakrknul mě ten konec, nebo spíš ta chvíle, v který nastal ten konec. Říkal jsem si, vážně to tady jako ukrojej, tohle je opravdu konec. A teď jsem seděl v tom kině, čekal jsem na část těch titulků a říkal jsem si, ještě bude něco. A nebylo nic.
0: Ne, tvůrci nás nechají ještě chvíli napínat, druhý díl už se bude v letošním roce natáčet, takže to už potvrdili. Mimochodem, tržby tohoto filmu se už dotýkají hranice 600 milionů dolarů, to je přibližně 13 miliard korun, neskutečné číslo.
1: Není se čemu divit, ten film je opravdu velmi dobře udělaný. Dokonce máte chvílemi chuť vstát z toho křesla a zatančit si.
0: Je to tak.
1: Ten
0: to
1: zvuk tak. V tom kině je výborný, takže pokud jste ještě nebyli, doporučuji vyrazit, je to skutečně velký zážitek.
0: Zajděte na Michaela, zůstaňte ale taky se Signál rádiem a s Lukášem. Jirka se pro dnešek loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: 11. hodina je tady a společnost vám dělá Signál Rádio. To nejlepší z 80. let, takový je náš playlist a budeme hrát za moment Milli Vanilli, taky Shinies nebo taky Roxette. Teď už dostane slovo Lucie Sinková, ta nese další zprávy a já ještě přidám informace z provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna nájezd na dálnici D1 ve směru na Ostravu 194. Tady probíhá odklízení po dopravní nehodě, na místě je taky odtahová služba, můžete se nárazově zdržet. Další komplikace vás potom čeká v Praze 5, Kmochova ulice před křižovatkou s Plzeňskou. Tady havarovalo osobní vozidlo, do zábradlí komunikace je téměř neprůjezdná. Ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vicepremiér Karel Havlíček vyloučil, že by vláda kvůli obranným závazkům zvýšila letošní schodek státního rozpočtu. Chybějící výdaje, které by byly možné vykázat jako obrané, proto bude kabinet hledat v už schválených projektech jiných resortů, především dopravy, zdravotnictví nebo průmyslu. Druhou možností je jejich převedení přímo pod ministerstvo obrany. Ani to Havlíček nevyloučil. Čtvrtmilionový důchod v Česku skutečně existuje, ale jde opravdu jen o výjimečné případy, na které většina lidí nedosáhne. Podle novinek CZ ho mají jen někteří seniori s nadprůměrnými příjmy a dlouhou dobou pojištění. Nové nastavení systému ale už podobně vysoké peníze prakticky neumožní, protože zpřísňuje výpočet důchodů. Experti proto říkají, že tento typ důchodu spíš postupně vymizí, než aby přibýval. Každou sekundu přijíždí do Evropské unie přibližně 180 zásilek z internetu, z toho 91% z Číny. Systém nestíhá, celníci prověří jenom zlomek. Z balíčků, které otevřou, je více než polovina v rozporu s evropskými pravidly. Od července proto přijde první omezení v podobě cla.
0: Co se děje v regionu?
2: Zájem o návštěvu hlavního města mezi turisty roste. Do Prahy za letošní první čtvrtletí přicestovalo 1,66 milionů jak domácích, tak zahraničních turistů. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst o zhruba 5%. Zajímavostí je, že počet turistů roste i přes komplikace v letecké dopravě. Ty způsobuje konflikt na Blízkém východě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalové Slávii za nedohrané derby odečet bodů nehrozí. Pokračuje Petr Plintovič.
3: Slavia se kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů Sparty nemusí bát odečtu bodů. V paragrafech takový trest nehrozí. Čeká se ale, že sobotní nedohrané derby bude kontumováno ve prospěch Sparty. Sešívaní navíc nejspíš dostanou mnohamilionovou pokutu a budou mít zavřený stadion. Verdikt disciplinární komise by měl padnout dnes odpoledne.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, četnějšími v Čechách a výjimečnými bouřkami. Ve vyšších polohách počítejme s přehánkami sněhovými. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A zmrzlí muži o sobě dávají vědět. Naměříme dnes maximálně 7 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14. A během dne se objeví přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr, který v nárazech může dosahovat až 55 km v hodině. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 11 hodin a 3 minuty, dobré dopoledne přeje Signál Rádio. Za moment budeme mířit na Liberecko, konkrétně do jednoho z místních zámků, kde se chystá velká věc. A teď se o začátek první společné hodiny postarají vem. Hezké úterý, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Shinies teď zpříjemnila dopoledne. Zámek Sichrov, který je druhou nejnavštěvovanější památkou v Libereckém kraji, bude mít vlastní poštovní známku. Novou příležitostnou známku vydá Česká pošta v edici Krásy naší vlasti. Víc k tomu prozradí mluvčí pošty Matyáš Vitík.
1: Výtvarný návrh vytvořila Lenka Vojtová. Známka stojí 36 korun a vychází v nákladu 80 000 kusů. K dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a staráme se i o to, abyste se měli na co těšit třeba na zítřejší ráno. Protože někdo z vás opět dostane šanci vyhrát náš hrneček a dvě vstupenky na natáčení Prima Partičky, kde o legraci nebude nouze, dokonce budete mít i možnost nahlédnout do zákulisí. To vše máme pro vás připraveno v naší kvízové hře Ano nebo ne. Víc podrobností máme taky na webu signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Hezky a francouzsky jsme se posunuli k 12. hodině, tady je Signál Radio. Za moment znovu to nejlepší z 80. let, třeba Bryan Adams, taky The Sunshine Band, nebo třeba Phil Collins. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Gbalské ulici ve směru do centra, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, blokuje ho nehoda osobního vozidla, tak počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je první ze tří zmrzlých mužů. Je 12. května a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, tedy za čtvrt roku, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a také obalový institut SIBA proto žádají, aby byla účinnost odložena. Výroba masa v Česku v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o 3,5% na 119 315 tun. Uvádí to dnes Český statistický úřad. Nákup mléka vzrostl o 4% na téměř 838,5 milionu litrů. Po loňské premiéře se na koleje vrátí polský stroj Adriatic Express. Od konce června bude opět jezdit přes Moravu na Jadran. Letos se nabídne vyšší kapacitu, zkrácení jízdní doby a také novou cílovou destinaci ve Slovinsku. V Texasu včera zažalovali streamovací platformu Netflix. Firmu viní z údajného špehování uživatelů, včetně dětí, shromažďování jejich dat a také z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost. Informuje o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 45 uzavírek trápí v těchto dnech řidiče na Kladensku. Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám, ve kterých tráví desítky minut. Největší dopravní horory prožívají především v ranních špičkách. Jedna z nejhorších situací je ve Slaném. Důvodem je tu nejen údržba místních komunikací, ale také výstavba budoucí dálnice D7. Honza Navrátil, Kladensko.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes se nabídne 4 zápasy. Program zná sporťák Petr Plintovič.
3: Pozornost fotbalových fanoušků bude po sobotním nedohraném derby jistě upřena na pražskou Letnou, kde Sparta od 20 hodin hostí Plzeň. Už od 17.30 se hrají 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav přivítá Duklu, Slovácko-Ostravský Baník a Zlín změří síly s Teplicemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převládat proměnlivá až přechodně velká oblačnost. Místy se objeví přehánky, které budou četnější, hlavně v Čechách, ojediněle i bouřky. Ve vyšších polohách nad 800 metrů mohou srážky přecházet ve sněhové. Nejvyšší teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na 14. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 12 hodin a 3 minuty. Praha v detailu, to je výstava, kde je k vidění to, co běžně našim očím bylo ukryto. Podrobnosti prozradí David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připraven je Freddie Mercury na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bryan Adams, takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, mám velkou radost, protože se něco moc povedlo. Výstava Praha v detailu akademického malíře Tomáše Rygla je připravená v klášteře minoritů u kostela svatého Jakuba na Starém Městě. V rámci unikátní výstavy se projdete po celé Praze v jednom klášteře a uvidíte detaily, které neuvidíte, ani když budete v tom konkrétním kostele, divadle, muzeu, klášteře. Hned to vysvětlím. Před přibližně 3 roky se mi dostalo do ruky několik map a knih akademického malíře Tomáše Rygla, který maluje neuvěřitelné panoramatické mapy a řezy domů. Prohlížel jsem si to všechno v absolutním úžasu. Ty kresby a mapy jsou součástí Průvodců po Praze. Poprosil jsem autora, jestli by mi nepřivezl, jak vypadají předlohy. Tomáš mi doručil průřez Národním divadlem a já si ho beze slova prohlížel několik desítek minut. Schodiště, opona,

0: 50 dokonalých řezů pražských památek. V klášteře minoritů u svatého Jakuba je jich teď vystaveno téměř 40. No a věděl jsem, že se tohle prostě musí vystavit. Ty práce byly zběžně a neúplně vystaveny jen jednou před 20 lety v Brně. Zeptal jsem se autora, jestli bychom neudělali výstavu. Tomáš je poměrně plachý člověk a tak se mu to zkraje moc nezdálo. Ale bavili jsme se o tom v průběhu těch let. Až pomaloučku po lehoučku připouštěl tu možnost, že by se jeho práce ukázat světu i městu mohly. Hledal jsem po Praze odpovídající prostor. Různě se poptával, ale většina těch, kteří by takovou věc mohli vystavit v odpovídajícím prostoru, neměla buď fantazii, nebo odvahu, nebo prostě zájem. Až pak vlastně náhodou, loni v srpnu, jsem šel okolo kláštera minoritů ve Štuparské ulici vedle kostela svatého Jakuba. Vstoupil jsem dovnitř, prohlížel si ten neuvěřitelný prostor, ambit, křížová chodba, dva neskutečné sály, dvě krásné zahrady, jako byste se ocitnuli v oku tornáda, všude okolo neklid města a tady pohoda a taková žensky voňavá atmosféra. Místo v samém srdci Prahy, na které se tak nějak kvůli všemu možnému zapomnělo a kterému někdo podle všeho vdechnul nový život. I jsem si říkal, že je to ta skvělé místo a proč jsme si ho vlastně v Praze nechali vzít. Večer jsem napsal do kláštera, zatím pro mě dosud neznámé osobě, ředitelce expozit Heleně Kohoutové, že jsem z prostor kláštera nadšený. No a pak jsme se sešli a scházeli a začali vymýšlet. Opatrně jsem paní Kohoutové řekl, já mám takový nápad už déle než 2 roky, ale upozorňuji, že potřebuji člověka s velkou dávkou fantazie a mám pocit, že jsem na jednoho právě narazil. Paní Kohoutové jsem kresby v knize ukázal a ani nemusel popisovat, jak vypadají ve skutečnosti. Je to prostě neuvěřitelné. Určitě se běžte podívat do kláštera minoritů, ostatně samotné to stavení je fascinující. Klášter, kde se konaly 2 královské svatby a mnoho dalšího. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
2: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Terence Trent Jarby, tady je Signál Radio. Kuchyně z celého světa se potkají na Brněnsku. Pozvánku za dobrým jídlem přidám za chvíli, do té doby hrajeme. Třeba Kamufláž, Cher nebo Scorpions. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte dopoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. V Oslavanech na Brněnsku se opět setkají kuchyně z celého světa a naše rádio na této akci rozhodně nebude chybět. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, víkend volá a my budeme opět na místě, kde se protnou vůně z celého světa. Tentokrát s celým jídelním cirkusem zavítáme do krásných prostor místního zámku v Oslavanech. Food and Family Festival sebou opět přinese dobroty, zábavu po vyražení, naši muziku, ale navíc v sobotu i živou kapelu. Zámecký park se pro milovníky dobrého jídla a pití otevře v sobotu i v neděli v 10 hodin. V nabídce budou burgery, pici, mexická, indonéská i řecká kuchyně. Na své si přijdou také milovníci sladkého pokušení, výborné kávy i poctivého piva. Chybět nebudou ani špičková vína. Přistaven bude závodní speciál pro automobilovou rally a sobotní podvečer s příjemný všem rock'n'rollový Papa Kult. Muzika této kapely s českými texty nenechá rozhodně nikoho sedět. Pro děti budou připraveny skákací hrady a malování na obličej. Tento víkend se tedy potkáme v Oslavanech. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Eddie Grant, chvilku před 13. hodinou, tady je Signál Radio. Za moment vám dáme další zprávy a hned potom budeme znovu hrát to nejlepší z 80. let. Připraven je Nick Kershaw, Slade nebo třeba Blondie. Teď už nesmí chybět informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8, 3. kilometr. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm je nehoda dvou nákladních vozidel. Na místě se zdržíte do 10 minut, tak s tím počítejte a šťastnou cestu.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkurová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
1: Signál Rádio. Hraje osmdesátky.
4: Tady Jana z Mladý Boleslavy. Konečně jsem našla rádio, které mi hraje skvěle do noci.
5: Ahoj, tady Alek z Mladý Boleslavy. Poslouchám Signál Rádio. Osmdesátky, to je super pecka muzika mýho mládí.
4: Miluju osmdesátky ze Signál.
6: Tady Petr z Mělníka. Ty osmdesátky, fakt pecka. To je moje dětství. Díky za ně. Ahoj.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
7: V úterý 12. května je vaším společníkem Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku. Páru teď musí uhradit odškodné 55 tisíc korun. Lidé se mohou na webu otestovat, zda správně umějí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informuje Státní zdravotní ústav. Při nesprávném či nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu ze nejvyšších spotřeb v EU. Za chybějící diakritiku v textu vystavené účtenky dostal prodejce langošů na Slovensku pokutu 1500 eur, tedy v přepočtu 36 500 korun. Informuje o tom slovenská veřejnoprávní stanice. Finanční správa označila sankci za oprávněnou. Podnikatel se proti pokutě odvolá. Hájil se pochybením dodavatele registrační pokladny a také tím, že ještě během kontroly chybu odstranil.
1: Co se děje v regionu?
8: Modernizace hlavní vzletové a přistávací dráhy na pražském letišti Václava Havla přesměrovala letouny na dráhu vedlejší. Její osa ale vede přes hustě osídlené oblasti Prahy a na druhé straně pak Kladna. Letiště proto jako kompenzaci rozdělí mezi hlukem postižené městské části a obce 13,3 milionu korun. 4,5 měsíce dlouhé práce na hlavní dráze skončí 14. srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
7: Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informuje na svém webu. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí.
1: Signál Rádio počasí.
7: Během odpoledne bude převládat proměnlivá až přechodně velká oblačnost. Místy se objeví přehánky, které budou četnější, hlavně v Čechách, ojediněle i bouřky. Ve vyšších polohách nad 800 metrů mohou srážky přecházet ve sněhové. Nejvyšší teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na 14. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, jaké nové přírůstky se narodily v Praze. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek na start London Beat. Hezké odpoledne, s vámi Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Nick Kershaw na Signál Rádiu. Je důležité nastartovat den pozitivně. Za dobrou zprávou jsme dnes ráno se vypravili do pražské zoo.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
3: Dnes se vydáme za zvířátky do pražské zoo. Tam se totiž nedávno narodila mláďata kapibar, a to rovnou 7 mláďat tohoto největšího hlodavce. Jde o dosud nejpočetnější vrh v historii zahrady. Narozená mláďata se mají dobře, zatím jsou sice závislá na mateřském mléku, ale brzy prý začnou jíst trávu a zeleninu. Možná vás to překvapí, ale kapibary prý patří mezi nejoblíbenější zvířata v pražské zoo. Milují je celé rodiny. Dokonce patří mezi nejvíce adoptované a sponzorované savce. Tak se za nimi někdy vydejte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Kapela Oceán, společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvilku připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1986 a disco hitovka, kterou určitě znáte. Fiction Factory, Michael Jackson nebo Madonna vám zpříjemní čas v práci, hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Úprk z dívčí skupiny měli fanoušci nizozemsko-německé zpěvačce chvíli za zlé, ale když přišlo její první solové album, vše bylo rázem smazáno. Tahle stoupající hvězda začala najednou rychle udávat trend v diskohudbě a velmi se jí to dařilo. Single z roku 86 není výjimkou. CC Catch, You Can Be My Lucky Star Tonight.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Depešáci, 2 minuty před 14. hodinou, tady je Signál Rádio. Za moment Prince, Tina Turner, nebo třeba Ricky Povery, to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě stále dejte pozor na příjezdu do Prahy po dálnici D8, 2,5 km ve směru na Prahu. Tady je nehoda 2 náklaďáků, kteří v současnou chvíli jsou odstaveny na krajnici, ale odstavný pruh je uzavřen. Probíhá do vyšetřování nehody a stále se nárazově můžete zdržet. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný úterní den přeje Lucie Sinková. Policie varuje před snahou pachatelů legalizovat peníze z trestné činnosti. Za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Ve vyšších polohách v Česku, zejména v Krušných horách a na Šumavě, může dnes napadnout až 5 cm sněhu. Sněžení se očekává především odpoledne a večer a místy by se sněhová pokrývka mohla udržet i přes noc. Provozovatelé hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení na Slovensku zaznamenali rekordní březen v počtu zahraničních hostů. K tomuto výsledku přispěli hlavně turisté z Česka. Ano, letos v březnu se na Slovensku ubytovalo více než 50 tisíc návštěvníků z České republiky. O 7% víc než před rokem. Ve francouzském letovisku Cannes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson. Ten převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii.
0: Co se děje v regionu?
2: Policie v Praze čelí čím dál častěji pokusům o uplácení. Během 4 dnů se strážníky pokusili uplatit 2 muži, kteří porušili zákon. Jeden nabízel 10 000 korun za prominutí dopravního přestupku, druhý se pak snažil vyvléct z nelegálního pobytu. Oběma teď hrozí až 6leté vězení za trestný čin uplácení. Ještě doplním, že za celý loňský rok bylo zaznamenáno pouze 6 případů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po 10 letech. 27letý očkovanec Turnova vytvoří v Mountfieldu dvojici se slovenským golmanem Stanislavem Škorvánkem. Klub o tom informuje v tiskové zprávě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převládat proměnlivá až přechodně velká oblačnost. Místy se objeví přehánky, které budou četnější, hlavně v Čechách, ojediněle i bouřky. Ve vyšších polohách nad 800 metrů mohou srážky přecházet ve sněhové. Nejvyšší teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na 14. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, jaký interpret byl v minulosti plachý a stydlivý. S vámi Lukáš Frelich, tady je Joe Cocker. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tina Turner, teď s námi na Signál rádiu. Problém mluvit se ženami se stal inspirací ke stvoření velkého hitu. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: V jejich úvodu se sluší vás hezky pozdravit, tak jsem si k tomu přizval Lionela Richieho. Roku 1985 se skladba Hello, inspirovaná jeho mladším já, kdy byl plachý jako Luděk Sobota v Jáchymovi a měl problém hovořit s dívkami, dostala na čelo americké prodejní chart.

Posouváme se dál do letopočtu 1994. V něm 12. májový den mohli diváci na filmovém festivalu v Cannes poprvé z velkého plátna vidět černou gangsterskou komedii Pulp Fiction Historky z podsvětí pod taktovkou Quentina Tarantina. Snímek tam vyhrál hlavní cenu Zlatá palma, a to i zásluhou vynikajícího soundtracku obsahujícího oblíbenou režisérovu muziku.

Na závěr je tu 12. květen 2008. Kanadský zpěvák a skladatel Neil Young má od tohoto dne po sobě pojmenovaného pavouka. Nový druh objevil americký biolog Jason Bond a rozhodl se mu dát jméno jako vzdání holdu svému oblíbenému hudebníkovi. Mirme Piakila Neil Youngy vypátral ve státě Alabama o rok dříve.

0: Modern Talking a Signál Rádio. Jestli se rádi díváte na fotografie nebo amatérsky třeba fotíte, za chvíli si rozhodně přijdete na své, pozmeme vás na výstavu. Do té doby pošlu další osmdesátky, Bee Gees, Pet Shop Boys nebo třeba Europe.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Další výstava dnes startuje v Pražském národním muzeu a jak dodává Honza Navrátil, potěší hlavně milovníky fotografií.
1: Hezký den, nová budova Pražského národního muzea od dneška hostí už 31. ročník soutěže Czech Press Photo, na které jsou k vidění oceněné snímky a také další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Do letošního ročníku svých 5250 fotografií přihlásilo téměř 300 fotografů, díky čemuž se zvýšil maximální počet účastníků v historii této soutěže. Na samotné výstavě je k vidění více než 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách nebo v projekcích. Vítězové letošního roku už jsou známi. V celkem 9 kategoriích je vybírala odborná porota. Jde o kategorie například aktualita, reportáž, každodenní život, portrét a nebo krom dalších i sport. Všechny fotky určitě stojí za vidění, tak se přijďte podívat. Možnost máte ode dneška až do 30. listopadu. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Ještě 3 minuty zbývají do 15. hodiny. Krásné odpoledne přeje Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let. Enya, Bruce Springsteen nebo Inexis. Teď už zprávy s Honzou Navrátilem a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, v Brně Gajdošova ulice hlásí dopravní nehodu dodávky a osobního vozidla. Na místě jsou taky záchranné složky. Těžko tady projedete, vytváří se kolona asi do 10 minut. Další komplikace vás potom čeká v Mladé Boleslavi v Dukelské ulici. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Na místě policie projíždí se jedním jízdním pruhem. Tak tady počítejte se sníženou rychlostí a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, 15. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny zprávy, tentokrát s Honzou Navrátilem. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy, které budou platit zítra. Benzín v Česku se bude moci prodávat maximálně za 43 korun a 87 haléřů za litr. Nafta pak za 42 korun a 11 haléřů za litr. Připomeňme, že nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 44 korun a 3 haléře za litr benzínu a 42 korun a 84 haléřů za litr nafty. Stropy tedy v obou případech klesly. Disciplinární komise kvůli nedohranému derby se Spartou potrestala klub SK Slavia Praha pokutou ve výši 10 milionů korun, odehrání 4 utkání bez přítomnosti diváků a také kontumační prohrou 0-3. Připomeňme, že sobotní duel v Edenu byl předčasně ukončen za stavu 3-2 pro domácí kvůli vniknutí slavistických fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Pokutu 600 tisíc korun dostala také pražská Sparta. Disciplinární komise tento klub potrestala za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu. V Německu loni žilo méně uprchlíků a žadatelů o azyl než předloni. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Spolkový statistický úřad. Ke konci roku 2025 jich v zemi evidoval 3,2 milionu.
0: Co se děje v regionu?
1: Celkem 45 uzavírek trápí v těchto dnech řidiče na Kladensku. Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám, ve kterých tráví desítky minut. Největší dopravní horory prožívají především v ranních špičkách. Jedna z nejhorších situací je ve Slaném. Důvodem je tu nejen údržba místních komunikací, ale také výstavba budoucí dálnice D7.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté dnes krátce popolední odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla také trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Vedle 40-letého matadora a dvojnásobného světového šampiona se k týmu připojili také Lukáš Sedlák a Matěj Bilimo. Červenka na letišti novinářům řekl, že se do Švýcarska těší.
2: Těším odpočatej a jsem rád, že je to ve Švýcarsku, takže se podívám zpátky, kde jsem strávil nějaký čas a doufám, že budou příjemný poslední tři týdny sezony. No. Musí se najít chemie v tom týmu, ten tým musí šlapat, prostě ta součinnost a soudružnost tam musí být. Bez toho ten úspěch určitě nepřijde. Samozřejmě ty největší hvězdy, co máme, nebo dejme tomu dvě, tak tady nejsou, ale prostě o to ještě více musíme spolehnout ten tým.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je proměnlivo s oblačností a teplotami od 10 do 14 stupňů, v noci bude oblačno a teploty klesnou na plus 4 až 0. Zítřejší den bude oblačný až zatažený, na severu, hlavně na horách, se vyskytnou místy přehánky. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší teploty přes den naměříme od 13 do 17, na horách pak kolem 6 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil, pokračuje odpoledne na Signál.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Taky jste si jako děti přáli být popelářem? Už brzo budete mít tu možnost nahlédnout do tohoto povolání. Víc odhalím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a posílám i Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bruce Springsteen, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli vás jako děti fascinoval popelářský vůz, nyní máte možnost nahlédnout do zákulisí této profese. Chystá se den otevřených dveří pražských služeb. Těšit se můžete na prohlídky moderních svozových vozů a další techniky, která se stará o čistotu hlavního města. K tomu se můžete podívat přímo do provozu třídící linky a dozvědět se více o tom, jak správně nakládat s odpady a proč je vlastně recyklace tak důležitá. To vše už tuto sobotu ve Vysočanech, tak si udělejte čas a vyrazte s celou rodinou. Tady o zábavu rozhodně nebude nouze.

0: Velká klasika z 80. a Johnny Hate Jazz. Venku s námi počasí trochu žertuje a tak by se mohl hodit seznam akcí, kam vyrazit do kapci. My ho pro vás máme. V naší mobilní aplikaci najdete tipy, kam vyrazit, program vysílání a třeba i názvy skladeb, které vám hrajeme. Funguje skvěle, baterii nevyčerpává a stáhnete ji snadno zdarma na Google Play nebo v App Store.
1: Dopravní servis Signál Rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál Rádio a ujíždějte s námi na osmdesátkách.

0: Od 3:15 a ve studiu nachystaná Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Krásné odpoledne.
1: I tobě.
0: Takhle, je nějaké povolání, které by si nechtěla dělat? A naopak, které miluješ a vždycky jsi ho chtěla dělat třeba odmala?
1: Já bych určitě nemohla být doktor nebo sestřička, protože já mám fobii ze zvracení, takže kdyby mě nějaký pacient třeba pozvracel, no prostě to bych nemohla dělat, ale jako určitě všechny obdivuju, co to dělají.
0: Jseš tak upřímná, jestli si dáváte někdo svačinku zrovna dobrou chuť.
1: No a hele, jako mě vždycky lákalo to herectví, takže vlastně to, že to teďkon můžu dělat, tak tím
0: jsi to splnila.
1: Si to splnila. Ano, plním.
0: No, výborně. Já bych třeba nemohl být zvěrolékař.
1: Aha, já miluji, no to chápu.
0: Já miluju zvířata.
1: Ale nechceš jim ubližovat,
0: a nedokázal bych jim dělat něco, co je třeba bolí. I kdybych věděl, že to je pro jejich prospěch, tak to já bych nedokázal.
1: Jo, s tím souhlasím.
0: A jako děcko jsem chtěl být pilot.
1: Oh.
0: Letec. A to jsem si nesplnil, no. Je. Ale jsem tady.
1: A to je fajn.
0: A to je fajn. Loučím se pro dnešek, Terka dál s vámi po 16. A já se těším zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: The Jet Set, to nám na Signál Rádio přinesla německá kapela Alphaville. A jelikož se neúprosně blíží celá, my jdeme na dopravu a zprávy Honzy Navrátila, no a pak si 80-kovou hudební štafetu převezmou Visage, Bonnie Tyler nebo Elton John a Kiki D.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zůstaneme na pražských silnicích, konkrétně v ulici Lucemburská na Praze 3, kde je omezený průjezd kvůli nehodě dvou osobních aut. Dále v ulici Podbělohorská na Praze 5, kde se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. A v neposlední řadě v ulici Slunečná v pražských Strašnicích, kde je kvůli požáru budovy neprůjezdná celá komunikace. Tak na sebe buďte opatrní a mějte šťastné cesty.

0: stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Příjemné úterní odpoledne, posloucháte Signál Rádio, po hodině plné muziky, pojďme na zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při úterní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu, maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a také vystavování nepravdivých posudků. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík vyzval slušné fanoušky, kteří při derby se Spartou vnikli na trávník, aby se přihlásili policii a přislíbil jim shovívavost. Tvrdík to řekl novinářům při příchodu na mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která se zabývala výtržnostmi nedohraného sobotního utkání v Edenu.
4: Po dohodě s policií České republiky vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustili a pak případně spořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158 a mohu říct, že policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto roznání.
3: Připomeňme, že sobotní derby zůstalo za stavu 3-2 pro Slávii nedohráno poté, co v 7. z 10 avizovaných minut nastaveného času vtrhly stovky domácích fanoušků na trávník. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace za to Slávii potrestala pokutou ve výši 10 milionů korun odehráním 4 utkání bez přítomnosti diváků a také kontumační prohrou 0-3. Ukrajina získá od Belgie během několikaletého plánu dohromady celkem 53 stíhaček americké výroby F-16. Dodávky budou navazovat na obměnu vybavení. Brusel totiž v následujících letech obdrží nové stíhačky F-35.
2: Co se děje v regionu?
3: Ještě tento měsíc plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit stavbu nových nadjezdů na Pražském okruhu. Jde o stavby, které by měly vzniknout mezi dálnicí D5 a Barrandovem. Nadjezd v ulici Kaustisu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd k ulici k zadní Kopanině pak do 7 měsíců. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy.
2: Sport.
3: Mistrovské Pardubice v další sezóně posílí reprezentační útočník David Tomášek. Světový šampion z roku 2024 s Dynamem podepsal víceletý kontrakt. A trenérskou pozici v národním týmu hokejistek po Kanaďance Karle McLeodové převezme Američan Brian Idalsky. Ten koučuje v zámoří Vancouver.
2: Signál Rádio, počasí.
3: A i v 16 hodin mám pro vás pohled na počasí. Venku je proměnlivo s oblačností a teplotami od 10 do 14 stupňů. V noci bude obloha oblačná, teploty klesnou na plus 4 až 0. Zítřejší den bude také oblačný až zatažený, na severu, hlavně na horách, se vyskytnou místy i přehánky. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra přes den naměříme od 13 do 17, na horách pak kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
5: Krásné odpoledne všem, ladíte Signál Rádio, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. Po zprávách je nejlepší čas na to se opět navrátit k hudbě, ale nebudeme zahálet ani v jiných oblastech a za pár minut se vydáme do Karlových Varů, kde se už pomalu, ale jistě připravuje milovaný filmový festival. Teď ale Fade to Grey od Visage, tak pěkný poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skoro ve čtvrt na pět ladíte Signál Rádio, kde to žije tím nejlepším z 80. let, ale taky aktualitami z naší doby, takže určitě nesmí chybět zmínka o tom, že už na začátku července začne další ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Konkrétně 60. ročník mimo jiné představí digitálně restaurovanou kopii slavné tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam.
1: Film, který je s géniem loci Karlovarského festivalu spojen mimořádně, protože se natáčel v ulicích Karlových Varů i v Grand Hotelu Pup, jde o tragikomickou moralitu Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam, a říkám Věry Chytilové, ale jedním dechem musím dodat Věry Chytilové a divadla Sklep, tedy konkrétně Davida Vávry, Tomáše Hanáka a Milana Steindlera, kteří se na filmu podíleli nejen jako spoluautoři scénáře, ale i v rámci různých samozřejmě improvizací, které samotné natáčení proslavili i vlastně výsledným obrazem filmu.
0: Cílem uvádění digitálně restaurovaných snímků domácí kinematografie je ukázat tato filmová díla také novým generacím diváků. Letošní ročník Karlovarského festivalu se bude konat od 3. do 11. července, tak si termín určitě nezapomeňte zapsat do kalendářů.

0: I Should Be So Lucky, hit od Kylie Minogue, ten vás provázel v odpoledním Signál Rádio, díky kterému i vy můžete být so lucky, neboli mít velké štěstí. Protože tento týden v éteru probíhá senzační soutěž o dvě vstupenky na natáčení televizní show Partička a náš parádní rádiový hrneček. Pokud se tady chcete opravdu dobře pobavit s hvězdami tohoto pořadu, poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody a zodpovězte správně na kvízovou otázku odpovědí ano nebo ne. Veškeré informace samozřejmě najdete i na www.signalradio.cz, tak tam koukněte a já vám držím palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte.

Sledujte Signál Rádio také na sociálních sítích. Těšíme se na vás na Facebooku nebo Instagramu. Buďte s námi i v online světě. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Phil Collins vyvodil éteru Signal Rádia a už za chvíli to samé budeme moct říct o Supertrampech, Ryanu Parisi nebo Duran Duran. Tak se na ně počkejte.

0: Britskou kapelou Duran Duran završujeme 16. hodinu. Vy se už můžete těšit na Jennifer Rush, ELO nebo Taylor Dane, kteří přijdou po odbytí hodiny 17. Ale než se tak stane, řekneme si, jaká je momentální situace na silnicích a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Dopravu v této hodině započneme na Praze 3 v ulici Spojovací. Tady se srazily dva osobáky ve směru na Balabenku, tak projíždějte opatrně. A přesuneme se na D1, kde máme nehod více. Nejprve ve směru na Ostravu. Tady počítejte s nehodou nákladního a osobního vozidla na 194. kilometru. A ve směru na Prahu je nejdřív nehoda na 200. kilometru. Tady se srazila dvě osobní auta s dodávkou a je tu neprůjezdný levý jízdní průj. A hned o kousek dál, tedy na 188. kilometru, opět ve směru na Prahu, je nehoda osobáku a dodávky a i tady je neprůjezdný levý jízdní pruh. Buďte na sebe za volanty opravdu opatrní a mějte šťastné cesty se Signál Rádiem.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádio ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 17. hodinou jsou na Signálu připraveny zprávy. Fotbalová Slavia vyčíslila finanční ztrátu v souvislosti s disciplinárními tresty za nedohrané pražské derby se Spartou na 50 milionů korun. Po mimořádném zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace to zástupcům médií řekl místopředseda představenstva Martin Říha a potvrdil, že se klub neodvolá.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme samozřejmě počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo. Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, tak ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
1: Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah odhaduje správa Národního parku na 15 až 20 milionů korun. Dodejme, že od soboty strážci ohnisko neobjevili. Především kolegové, kteří byli součástí jeho hudební kariéry, se dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze rozloučili se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. A válka v Iránu zatím Spojené státy stála kolem 29 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 600 miliard korun. Uvedl to podle agentury Reuters vysoce postavený činitel Pentagonu.
0: Co se děje v regionu?
1: Kladenské autobusové nádraží čeká proměna. Prostor, který je zastaralý a na dnešní dobu předimenzovaný, vedení města výrazně zmenší. Nově tu budou pouze 2 nástupní pásy, jejichž součástí budou kryté zastávky. Ze zbylého prostoru město vytvoří nové parkoviště, které nabídne až 120 parkovacích míst. Aktuálně se dokončuje projekt. Práce by měly být hotové do konce letošních prázdnin.
0: Sport.
1: Fotbalová liga dnes nabízí 4 zápasy. Program zná sporták Petr Plintovič.
3: Pozornost fotbalových fanoušků bude po sobotním nedohraném derby jistě upřena na pražskou Letnou, kde Sparta od 20 hodin hostí Plzeň. Už od 17.30 se hrají 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav přivítá Duklu, Slovácko-Ostravský Baník a Zlín změří síly s Teplicemi.
0: Signál Radio, počasí.
1: 12. květnové odpoledne je s proměnlivou oblačností s teplotami od 10 do 14 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude oblačno a teploty klesnou na plus 4 až 0. Zítřejší, tedy středeční den, nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu. Na severu, hlavně na horách, se vyskytnou místy i přehánky. Vítr zítra zafouká od jihozápadu a nejvyšší denní teploty naměříme od 13 do 17 stupňů Celsia. Na signálu zprávy končí, pokračujeme muzikou, kterou posílá Terka.
0: Signál Radio.
4: Díky, Honzo, já vás vítám ve zbrusu nové hodině Signál Rádia, tedy i nově připraveném playlistu. Tentokrát se do 80. let přesuneme například díky zpěvačkám Jennifer Rush nebo Taylor Dane, ale ke skvělé hudbě si přihodíme i něco prospěšného pro naše zdraví a odhalíme takového malého hrdinu kuchyně, který podle vědců může snížit riziko Alzheimerovy choroby. Tak si to nenechte ujít, ale teď už za vámi putuje hit The Power of Love, tak si ho náležitě vychutnejte.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

To byla Taylor Dane a její hit Tell It To My Heart. A my se od srdce přesuneme k mozku, protože, jak jsem vám říkala před chvílí, údajně se našla potravina, která může být velmi prospěšná ke snížení rizika Alzheimerovy choroby. A tou je úplně obyčejné vejce. Přestože to je často spojováno s vysokým obsahem cholesterolu. V tomto případě je to hrdina, který u lidí, kteří podstoupili studii, snížilo riziko této nemoci až o 20%. Vědci totiž sledovali téměř 40 tisíc lidí starších 65 let a zjistili, že ti, kteří jedli vejce pravidelně, tedy třeba 3x až 5x do týdne, měli riziko nižší než ti, kteří se jim úplně vyhýbali. Nestojí zatím ale žádné kouzlo, pouze látky, které vejce přirozeně obsahují, které jsou důležité jak pro paměť a správnou komunikaci mezi nervovými buňkami, tak takové, které pomáhají chránit mozek před stárnutím a záněty. Vědci ale zároveň samozřejmě upozorňují, že vejce rozhodně není žádný zázračný lék a vždycky záleží i na celkovém životním stylu, takže určitě asi nestačí dát si ke snídani míchaná vajíčka a čekat nesmrtelnost, ale je docela příjemné slyšet, že potravina, kterou jsme roky podezřívali hlavně kvůli cholesterolu, teď možná získává trochu lepší pověst. Tak možná takový tip pro vás na to, co si dát zítra k snídani, ale my se opět pojďme vrátit k hudbě a čeká to na vás Lighthouse Family. Tak pěkný poslech.

0: Na Signal Rádiu jsme lietali s kapelou Team. Nás čeká Sherry Sherry Lady, pak hit od R.E.M. nebo od Sandry. A určitě nesmíme zapomenout na něj ani na dnešní kazetu. Takže hned po Sandře roztočíme magneťák.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
2: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: To byla Sandra a její Everlasting Love. My za 3 minuty budeme mít 6:45, což je ten ideální čas na to roztočit magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Už za chvíli se z repráku Magiče rozezní hit jednoho z průkopníků reggae a nebude to nikdo jiný než Maxi Priest. Tenhle britský zpěvák s jamajskými kořeny prorazil s příchodem 90. let, hlavně díky skladbě Close to You, což bude i náš dnešní hit. A velmi rychle se díky ní dostal až na první příčky, což prý bylo u reggae interpreta opravdovou raritou. Zajímavé navíc je, že song původně vznikal spíš jako soulová balada a až později dostal tenhle jemný reggae rytmus, který z něj udělal celosvětový hit. My teď budeme mít možnost to sami posoudit, tak se připravte a já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Po cestě nikam jsme na Signál Rádio přeci jenom dojeli na konec 17. hodiny. Před odbytím 18. ještě stihneme nahlédnout do ulic, pak si převezme dnes naposledy mikrofon Honza Navrátil a po jeho zprávách tu na vás budou čekat další osmdesátky, tentokrát od OMD, Umberta Tociho nebo Cyndi Lauper.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zamíříme na Pražský okruh ve směru na D1. Na 23. kilometru se tu střetly dva osobáky, je uzavřený pravý jízdní pruh, tak pravděpodobně počítejte se zdržením. A na Pražském okruhu zůstaneme, jen se přesuneme na 17. kilometr ve směru z Ruzyně na D7, kde je nehoda osobního a nákladního vozidla a i tady tedy počítejte s možným zdržením. Mějte šťastné a bezpečné cesty, které vám přeje Signál Rádio.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
2: Ahoj, tady Karolina z Prahy a chtěla bych zahrát písničku pro všechny, co jsou nemocní.
3: Tady Eda a chtěl bych jim zahrát písničku pro spolužačku.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.
4: Co takhle strávit sobotu venku s celou rodinou? Přijďte na Den přírody v Počátkách. Naučná stezka 4 kilometry s desítkami stanovišť, program pro děti i dospělé. Minizoo, sokolníci, parkourová show. A k tomu zahrají Jakub Děkan, Mackie Revival a počátecká dechovka. Už 16. května od 10 hodin. Více na www.počátky.cz.
5: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity osmdesátých let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
6: Hezký úterní podvečer, bylo 18 hodin, na Signálu startují další zprávy. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy paliv, které budou v platnosti ve středu. Benzín v Česku se bude zítra moci prodávat maximálně za 43 korun a 87 haléřů za litr. Nafta pak za 42 koruny a 11 haléřů. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek byly stanoveny na 44 korun a 3 haléře za litr benzínu a 42 korun a 84 haléřů za litr nafty. Stropy tedy v obou případech klesly. Ministr pro sport Boris Šťastný po jednání s fotbalovými funkcionáři oznámil, že založí pracovní skupinu k zabezpečení sportovních událostí. Zdůraznil, že se jedná o všechny sporty. Jako problematické považuje, že zatím neexistuje zákaz zahalování obličeje při sportovních událostech. Ministr proto bude zítra s Úřadem pro ochranu osobních údajů řešit možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů na sportovních utkáních. Velitel raketových vojsk strategického určení Sergej Karakajev podle agentury Interfax oznámil ruskému vládci Vladimíru Putinovi, že Rusko úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat.
1: Co se děje v regionu?
6: Zájem o návštěvu hlavního města mezi turisty roste. Do Prahy za letošní první čtvrtletí přicestovalo 1,66 milionů jak domácích, tak zahraničních turistů. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst o zhruba 5%. Zajímavostí je, že počet turistů roste i přes komplikace v letecké dopravě. Ty způsobuje konflikt na Blízkém východě.
1: Sport.
6: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Komise tresty vynesla na dnešním mimořádném zasedání. Pokračuje její předseda Jiří Macner.
7: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků. My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
1: Signál Rádio počasí.
6: Venkovní teploty se právě teď pohybují kolem 10 až 12 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná a teploty klesnou na plus 4 až 0. Středa bude ve znamení oblačné až zatažené oblohy. Na severu, hlavně na horách, se vyskytnou místy i přehánky. Vítr během zítřka bude foukat jihozápadní do 7 metrů za sekundu a nejvyšší teploty přes den naměříme od 13 do 17 stupňů. Na horách pak kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Úterý s datem 12. května. Na signálu pokračuje Terka a nabízí další osmdesátky. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Krásný podvečer, jdeme se opět navrátit k hudbě. S vámi je Terka Veselá a už brzy bude i OMD, Seal nebo Nena. A nebude chybět ani Jirka Svoboda a jeho signály z minulosti. A pokud vás zajímá, kdo například nařídil zakládání vinic, tak jste na správném místě. Nejdřív ale Enola Gay, tak pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Úterním podvečerem s datem 12. května vás provází to nejlepší z 80. let a teď už i kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, dnes je 12. května, v roce 1358 to byl den, kdy Karel IV. Vydal nařízení k zakládání vinic v královských městech. Já vám ale místo sklenky vína nabídnu další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den bylo v roce 1984 rozhodnuto, že na olympiádu do Los Angeles nikdo z Československa nepojede. V roce 1905 v Praze přestala jezdit koňka. Poslední trasa vedla přes Karlův most. V dobách největšího rozmachu měl vozový park 117 vozů. V roce 1892 byla založena Česká aeronautická společnost. Po 5 letech se pro nedostatek financí a spory o náplň činnosti rozpadla. V roce 1887 v Brně vznikla firma specializovaná na osvětlování nádraží, vlaků a pouličních drah. A v tento den byla v roce 1743 Marie Terezie korunována na českou královnu na Pražském hradě. V českých dějinách tak byla poprvé korunována žena.

0: Doufám, že jste všichni zrelaxovaní díky hitu od kapely Frankie Goes to Hollywood, protože Signal Radio vás jen tak odpočinout nenechá a už za okamžik si pro vás chystá Spandau Ballet, Maggie Riley nebo Jimmyho Somervilla.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za 3 minuty bude 6:45. Vy jste se Signál rádiem, kde docela zahraje Nazaret, Donna Summer nebo Michael Jackson. Ale teď vás na oslavy v zoo vezme kolega Luboš Dvořák.
1: V zoologické ve dvoře Králové nad Labem se slaví. Jsou to 80. Přesně rok po skončení druhé světové války tu vzniklo několik klecí a výběhů, které byly osazeny především nenáročnými středoevropskými zvířaty. Byl to spíše zookoutek. Dnes se areál přednostně orientuje na africká zvířata. A to již od konce 60. let s příchodem Josefa Wagnera. Vedle klasické pěší pochůzky mezi expozicemi tradiční zoo umožňuje v části safari také projížďky mezi zvířaty, buď upravenými turistickými autobusy, anebo ve vlastních vozech návštěvníků. Součástí je také galerie obrazů Zdeňka Buriana, ilustrátora pravěku. Simba a ti druzí nebo Volání divočiny byly Wagnerovy knihy, které jsme jako děti doslova hltali. Zahrada neměla vždy pro nápady zelenou, ale Wagnerovi se to podařilo v komplikované době prosadit a dát tomu život a především originalitu. Dnes můžete v safari kempu i bydlet a poslouchat noční život zvířat. Prima safari zážitky ve dvoře Králové přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Tři minuty po sedmé, to je čas, který trávíte se Signál Rádiem, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vám přeju pěkný večer a jelikož dnes máme 12. května a svátek slaví Pankrác, tak si za chvíli řekneme, co sebou přináší. Do té doby Queenie, Paula Abdul a Pet Shop Boys. Tak mějte pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

éteru Signal Rádia nám mizí hit od Pet Shop Boys. A než necháme rozehrát Abu, tak zamíříme na záhony. Dneska je totiž den, kdy se podle starých pranostik otevírá ta pravá zahradnická sezóna. Máme totiž svátek Pankráce, neboli jednoho z takzvaných zmrzlých mužů. A s ním přichází i varování, že jaro může být ještě pěkně nevyspytatelné. V dnešní době je pranostika i podložena klimatologickými jevy a je opravdu časté, že právě v polovině května dochází k poslednímu vpádu chladného vzduchu ze severu. My jsme toho opravdovými svědky, přestože už to byly teplé jarní dny, tak Pankrác se rozhodl, že nás dneska pěkně schladí. Ale zítra přijde Servác, ve čtvrtek Bonifác a pak by už snad mělo být všem mrazíkům konec a tudíž by měl přijít ideální čas na to vytáhnout rostliny ze skleníků ven a zároveň začít sázet rajčata, papriky, okurky, cukety, ale taky bazalku, tymián, oregano, prostě cokoliv, co jste se doposud zasadit báli. Tak snad se blízká na lepší a teplejší časy plné úrody a já vám k sázení posílám Abu.

0: probouzečka Wake Me Up Before You Go Go nám na Signál Rádio hrála v 7:30. V playlistu se už na vás těší Rigueira, Maria McKee a Bryan Adams a pak samozřejmě Signály pro radost, kterých se určitě neváhejte zúčastnit. A pokud byste rádi někomu zlepšili večer, tak můžete začít přemýšlet nad tím, jaká písnička by to dokázala. A až uslyšíte výzvu, volejte na 910 260 910.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Bryan Adams nám rozproudil krev v žilách hitem Run to You a já už to mám na drátě posluchače Mirka, který řekne, co budeme hrát dál.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, slyšíme se.
2: Ano, slyšíme se, paní Terko, pěkný večer vám taky přeju.
0: I vám.
2: No, přeju všechnym posluchačům rádia Signál, všechno nejlepší, moje mladí písničky, všechno a všechny moderátory rádia Signálu, když jste tak pohodoví, tak to je moje mládí, no.
0: Je, no to jsme rádi. A co vám z toho mládí zahrajeme?
2: No, proto mám přítelkyni, hlavně ta si přela tu Abu, však víte, už ne.
0: Dobře.
2: Je to pro všechny lidi, kteří mají rádi radiosignál, kteří to poslouchají a to všechno, víte, a i pro vás a to, a pro vás a do rady, aby vám to řekl, abyste šla rychle domů. To je
0: jo, to se nebojte, už za hodinku. Tak já posílám Abu, jak pro vás, tak pro vaší přítelkyni. Bude to Thank You For The Music.
2: A pro všechny lidi.
0: Dobře, pro všechny. Je to prostě pro všechny. Abba pro všechny. Tak jo, tak hezký večer.
2: Hezké večer, naschle.
0: Taky naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu. In fact.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, kamín klarin. Tak

0: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát k našemu mikrofonu přijala pozvání herečka Jaroslava Stránská, kterou si mnozí pamatují ze slavného filmu Disco příběh. Zavzpomíná na to, jak se k roli dostala a že to rozhodně nebyla úplně běžná cesta. Dojde i na natáčení samotné, včetně toho, proč si úplně nesedla se svým filmovým partnerem Rudolfem Hrušínským nejmladším. Nahlédneme také do zákulisí, třeba jak tehdy filmaři scháněli oblečení, aby bylo dostatečně cool a odpovídalo době. A řeč přijde i na její divadelní kariéru a osobní život. Rozhovor Lucie Sinkové s Jaroslavou Stránskou si nenechte ujít na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
4: Signál Rádio. Signál
5: Rádio. 8 hodin a 3 minuty, to je čas, který ukazují hodiny Signál Rádia, kde vám pěkný večer přeje Terka Veselá. Dnes máme 12. května, tohle datum už tu dnes zaznělo v několika různých souvislostech, ale už za několik minut zazní díky Lukymu Bláhovi a signálech z hudební minulosti, ve kterých vás dnes obohatí informacemi o Lionel Richiem, o Neilu Youngovi, ale taky vás vezme do Cannes za jedním z největších kinematografických trháků. Laďte tedy i nadále ten nejlepší signál, ať to nezmeškáte, a do té doby užívejte hity od Phila Collinse, Sister Sledge a Ahaku.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: V dešti jsme si zavračeli se skupinou Aha, ale teď už slzy nahradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: V jejich úvodu se sluší vás hezky pozdravit, tak jsem si k tomu přizval Lionela Richieho. Roku 1985 se skladba Hello, inspirovaná jeho mladším já, kdy byl plachý jako Luděk Sobota v Jáchymovi a měl problém hovořit s dívkami, dostala na čelo americké prodejní chart.

Posouváme se dál do letopočtu 1994. V něm 12. májový den mohli diváci na filmovém festivalu v Cannes poprvé z velkého plátna vidět černou gangsterskou komedii Pulp Fiction Historky z podsvětí pod taktovkou Quentina Tarantina. Snímek tam vyhrál hlavní cenu Zlatá palma, a to i zásluhou vynikajícího soundtracku obsahujícího oblíbenou režisérovu muziku.

Na závěr je tu 12. květen 2008. Kanadský zpěvák a skladatel Neil Young má od tohoto dne po sobě pojmenovaného pavouka. Nový druh objevil americký biolog Jason Bond a rozhodl se mu dát jméno jako vzdání holdu svému oblíbenému hudebníkovi. Mirme Piakila Neil Youngy vypátral ve státě Alabama o rok dříve.

0: Signál Rádio vám dělá společnost pro dnešní večer. A jak asi dobře víte, nemáme pro vás jenom skvělou hudbu, ale i zajímavé pořady a rozhovory. Už zítra v 10 se můžete například těšit na rozhovor Lucky Sinkové s herečkou Jaroslavou Stránskou, kterou jste mohli vidět mimo jiné v Disco příběhu. Ale je samozřejmě pochopitelné, že ve vysílání vám můžou tyhle pořady utéct. Takže určitě neváhejte navštívit náš web, kde pro vás v archivu všechno poctivě ukládáme a vy tak máte skvělou možnost zabrouzdat až klidně do daleké minulosti a pustit si rozhovor se zajímavou osobností nebo nějaký z dílů pořadu Miluju Prahu, kde se dozvíte informace o Praze, které i samotné Pražáky překvapí. Tak si běžte rozšířit obzory na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál rádiem. Se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hard to say I'm sorry. Tenhle nádherný song jste si mohli dopřát díky Signal Rádiu. Pomalu, ale jistě se blížíme k 9. hodině večerní. Pro mě to pro dnešek znamená, že mám padla. Budu se ale na vás těšit zase zítra od 4 a vy si teď i nadále užívejte skvělou 80kovou jízdu. Docela například z hity od Albano a Romany Power, Bon Joviho nebo Briana Ferryho. Tak mějte pěkný večer.

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze.